0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 8. června. Lev 14. ve Španělsku. V sobotu 6. června zahájil papež Lev 14. svou čtvrtou zahraniční apoštolskou cestu. Vydal se na 7 dní do Španělska. Jeho cesta má 3 etapy: Madrid, Barcelonu a Kanárské ostrovy. V dnešním pořadu nabídneme přehled první madridské části cesty, která se uzavře v úterý ráno. Jak dobře víte, tato cesta, první cesta papeže do Španělska po dlouhé době, mě osobně velmi těší. Do Španělska jsem přijížděl mnohokrát, ale poprvé s tímto posláním. Čeká nás apoštolská návštěva, setkání s věřícími, oslava víry, hlásání poselství Ježíše Krista. Ale zároveň chci pozdravit všechny, celou společnost, protože církev přináší poselství pro všechny. Řekl Lev 14. na palubě letadla z Říma do Madridu v pozdravu 80 novinářů, kteří ho během cesty doprovázejí. Na madridském letišti přivítal papeže španělský královský pár, král Filip VI. A královna Leticia. Jak si žádá protokol, první papežova návštěva v zemi je zároveň také státní návštěvou. A proto první kroky Lva 14. vedli do královského paláce ke zdvořilostní návštěvě. Ve sloupovém sále paláce se následně uskutečnilo setkání s představiteli veřejného života. Ve své první promluvě na španělské půdě papež varoval před nebezpečím společenské polarizace a černobílého vidění světa. Přicházím mezi vás, abych věřící upevnil ve víře, povzbudil je a inspiroval k nové věrnosti evangeliu. Chci také podpořit hlubší smíření a spolupráci mezi různými proudy a společenstvími tohoto národa. Lev 14. pak připomněl dva velké španělské svědce. Svatého Jana od Kříže a svatou Terezii z Ávily. Jejichž mystika, jak řekl, byla mystikou s otevřenýma očima. Neutíkala před dějinami, ale naopak šla ke kořenům lidských problémů a do samotného srdce reality. Téma noci, tak drahé svatému Janu od Kříže, jehož jubileum právě slavíme, nám pomáhá správně chápat proměny a zvládat napětí, kvůli nimž se naše doba zdá být tak temná. Svatý Jan se ve své touze po světle paradoxně naučil vážit si temnoty, oné šťastné noci, jako času, kdy se duše osvobozuje od všeho, o čem si myslela, že to bezpečně ví a ovládá. I dnes máme největší strach z neznáma. Právě z něj pramení zatemnění rozumu a výbuchy emocí, při kterých člověk snadno ztratí pevnou půdu pod nohama a podlehne dezorientaci. Proto i ve veřejném životě tolik potřebujeme muže a ženy, kteří dokážou v temnotě zahlédnout světlo a v každém konci vidí možný začátek. Potřebujeme lidi, kteří vnímají záblesky pravdy. To světlo nás sice zpočátku oslňuje, ale pokud mu důvěřujeme a sklidníme se, jemně si nás přitáhne. Naše roztříštěná doba v hloubi duše volá po míru, pokračoval Lev 14. A jako příklad cesty k vnitřnímu pokoji připomněl svatou Terezii a její duchovní cestu do hradu v lidském nitru. Jak člověk postupuje z komnaty do komnaty až do nejvnitřnějšího středu, tedy do vlastního srdce, které je svatyní pravdy, jeho vnitřní prostor se rozšiřuje. Mysl se otvírá, protiklady se srovnávají, napětí mizí. Nacházíme místo pro druhé a celý vesmír se stává naším domovem. Návrat do vlastního nitra není sobeckým útěkem od světa, ale radikálním otevřením se vůči tomu, který nás zcela přesahuje a je stále nový. A právě tento duchovní rozměr lidské bytosti je hlavním důvodem, proč musíme důsledně chránit náboženskou svobodu a svobodu svědomí. Řekl papež v promluvě k představitelům veřejného života shromážděným v Královském paláci. S Sobotní odpolední program pokračoval na apoštolské nunciatuře v Madridu, kde se svatý otec setkal se skupinou asi 40 postižených a nemocných lidí, o které pečují různé charitativní organizace madridské arcidiecéze. Papež k ním krátce promluvil a osobně se s každým pozdravil. Poté zamířil do centra Sedia, které se věnuje pomoci lidem v nouzi. Toto zařízení v madridské čtvrti Lucero provozuje diecézní charita. Funguje nepřetržitě 365 dní v roce a poskytuje první kontakt a pomoc pro lidi bez domova. Večer prvního dne papežovy španělské cesty patřil mládeži. Krátce po 8 hodině večerní se Lev 14. vydal v papamobilu na Plaza de Lima, kde jej očekávalo 600 tisíc mladých lidí. Několik jich vystoupilo s ním na pódium, aby papežovi položili své otázky. Ptali se na jeho osobní vzory a inspirace, na kritéria rozlišování Božího hlasu ve svém životě, na to, jak žít angažovaně a křesťansky v rychle se měnící společnosti s jejími nejistotami a výzvami, a také na to, co církev od mladých očekává.
1: Bien. Primero podemos hablar un poco de cómo escuchar esta voz de Dios.
0: Dobrá, nejprve si můžeme trochu promluvit o tom, jak Boží hlas poslouchat a jak rozlišit, zda skutečně mluví Bůh, nebo zda jde o něco jiného, o jiné lákadlo či jinou těžkost. K rozpoznání Božího hlasu nám může pomoci především ticho. Domnívám se, že je velmi důležité, aby se každý z nás snažil rozvíjet schopnost být v tichu. Často chodíme se sluchátky, s hudbou, s rozptýlením, ale neumíme být v tichu. Když hledáme ticho, rozhodujeme se, co nebudeme poslouchat a jakými zvuky se nenecháme rozptýlit. Když se osvobodíme od hluku tisíce hlasů, uvědomíme si, že některé z nich klamou naše touhy. Jiné nás kupují, aniž by nás nasytili, a jiné mluví pouze ve vlastní prospěch. Teprve v tichu chápeme, že ideologie pomíjejí, zatímco pravda zůstává. A zde bych chtěl podtrhnout důležitost hledání pravdy, protože mnoho hlasů a mnoho věcí na sociálních sítích nás klame a předkládá nám lži. Hledejte vždycky pravdu. Bůh je pravda. A pokud vás něco vede od Boha pryč, není to pravda. Nezapomínejte na to. Za druhé, buďte si jisti, že Bůh dobře zná váš hlas. On vás slyší a odpoví vám. Nebojte se vyjádřit to, co cítíte ve svém srdci. Náš vnitřní rozhovor se stává modlitbou, chválou a prosbou, když se svěřujeme tomu jedinému, který nás může vyslechnout. Modlitba je vyjádřením svobodného hlasu, protože nemluví proto, aby skládala účty, aby ukázala, že jsme připravení, nebo aby v nás vyvolala pocit důležitosti. Když se sami stáváme modlitbou, Pán nám odpovídá svým slovem, které se pro nás stalo tělem a potvrzuje, že nás miluje celým svým bytím. Řekl mimo jiné papež při setkání s mladými lidmi. Nedělní bohoslužba ze slavnosti těla a krve Páně definitivně ukázala, že papež si Španělsko získal. Papežské liturgie na Plaza de Cibeles se zúčastnilo 1 200 000 lidí. Po jejím skončení Lev 14. vedl eucharistické procesí ulicemi Madridu a stejně jako před rokem v Římě, také tentokrát nesl sám monstranci na připomínku neustálé a věrné přítomnosti Krista v lidské každodennosti. Vybízím k zamyšlení, zda by se věčnost, která vstoupila do času a prostoru skrze vtělení Ježíše Krista, nemohla znovu potkat s každodenním životem. Řekl potom papež Lev před 15-tisícovým shromážděním lidí působících v oblasti kultury, umění, ekonomiky a sportu, kteří se shromáždili v madridské aréně Movistar. Stojí za to upřímně si položit otázku, zda by svět, a zejména Evropa, utvářel svou identitu bez duchovních stop, které prostupují jeho historií. Nejde o provokaci, ale o výzvu k zamyšlení, zda by se věčnost, která vstoupila do času a prostoru skrze vtělení Ježíše Krista, nemohla znovu potkat s každodenním životem. Opravdu se lze domnívat, že by Evropa, kterou máme tolik rádi, byla sama sebou bezestop víry. Proč bychom se měli obávat pronikání věčnosti do každodennosti? Stále platí volání mých předchůdců. Nebojte se, otevřete do kořán brány Kristu. Ježíš Kristus nám nic nebere, ale dává nám všechno. Rekordně dlouhým potleskem ve stoje a provoláváním vivat přijali členové španělského parlamentu slova Lva 14., která vstoupí do dějin jako mimořádně jasné a zásadní vymezení rámce zákonodárné moci. Papež poukázal na Bohem danou a proto neredukovatelnou důstojnost každé lidské bytosti. Odpověď na otázku, kým je člověk, je totiž měřítkem úrovně společnosti i jejich zákonů. Před 500 lety, když se otevíraly nové světy a obrovské možnosti ve vztazích mezi národy, někteří mistři univerzity v Salamance pochopili, že rozum nelze použít k tomu, aby dodal legitimitu tomu, co síla či vlastní zájem prezentovali jako výhodné. Do historického uvažování tak vnesli otázku po neredukovatelné hodnotě každého lidského bytí a po morálních mezích moci. Je třeba uznat, že společnost i sama církev nebyly vždy na výši intuic, které nacházely odezvu v jejich vlastní křesťanské tradici. Tato otázka však otevřela intelektuální a morální obzory, které daleko přesahovaly její historický kontext. Intuice o totus orbis, tedy představy o lidském společenství širším než jakákoliv konkrétní moc, umožnila potvrdit existenci právních a morálních vazeb mezi národy. Ze Španělska vyšly reflexe salamanské školy a zejména Franciska de Vitoria spolu s dalšími dominikány a jezuity, která přispěla k formování právního a morálního vědomí schopného připomínat, že autorita sebou vždycky nese odpovědnost a že každý člověk musí být uznán jako subjekt práv a povinností. Tato touha rezonuje také dnes, aby důstojnost, spravedlnost a společné dobro byly měřítkem sociálních vztahů, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. V této linii mluvil papež o hlavních otázkách dneška, o mezích, které zachování lidskosti v rozhodování klade zákonodárci a které nemůže měnit ani případné hlasování většiny. Dotkl se ochrany křehkého života, významu rodiny, práva rodičů nasměrovat vzdělání svých dětí, zajištění důstojnosti lidí odcházejících ze své vlasti, která nespočívá jen v dobrém přijetí, ale také v právu neemigrovat. Promluvil o etické odpovědnosti za mír a povinnosti dialogu v respektu k identitě každého národa. Obhajoval právo na svobodu svědomí a prostor pro náboženské přesvědčení ve veřejném životě, včetně práva na zachování spovědního tajemství jako posvátného prostoru vnitřní svobody. Zákon nedosahuje své skutečné velikosti pouhou skutečností, že byl formálně schválen. Dosahuje ji tehdy, když kromě formální platnosti dokáže obstát před otázkou důstojnosti člověka a projít touto zkouškou bez hanby. Řekl papež španělským zákonodárcům a sklidil patrně nejdelší potlesk svého pontifikátu. Od mikrofonu zdraví Johana Brunková. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 8. června. Lev 14. ve Španělsku. V sobotu 6. června zahájil papež Lev 14. svou čtvrtou zahraniční apoštolskou cestu. Vydal se na 7 dní do Španělska. Jeho cesta má 3 etapy – Madrid, Barcelonu a Kanárské ostrovy. V dnešním pořadu nabídneme přehled první madridské části cesty, která se uzavře v úterý ráno. Jak dobře víte, tato cesta, první cesta papeže do Španělska po dlouhé době, mě osobně velmi těší. Do Španělska jsem přijížděl mnohokrát, ale poprvé s tímto posláním. Čeká nás apoštolská návštěva, setkání s věřícími, oslava víry, hlásání poselství Ježíše Krista. Ale zároveň chci pozdravit všechny, celou společnost, protože církev přináší poselství pro všechny. Řekl Lev 14. na palubě letadla z Říma do Madridu v pozdravu 80 novinářů, kteří ho během cesty doprovázejí. Na madridském letišti přivítal papeže španělský královský pár, král Filip VI. A královna Letícia. Jak si žádá protokol, první papežova návštěva v zemi je zároveň také státní návštěvou. A proto první kroky Lva 14. vedli do královského paláce ke zdvořilostní návštěvě. Ve sloupovém sále paláce se následně uskutečnilo setkání s představiteli veřejného života. Ve své první promluvě na španělské půdě papež varoval před nebezpečím společenské polarizace a černobílého vidění světa. Přicházím mezi vás, abych věřící upevnil ve víře, povzbudil je a inspiroval k nové věrnosti evangeliu. Chci také podpořit hlubší smíření a spolupráci mezi různými proudy a společenstvími tohoto národa. Lev 14. pak připomněl dva velké španělské svědce. Svatého Jana od Kříže a svatou Terezii z Ávily, jejichž mystika, jak řekl, byla mystikou s otevřenýma očima. Neutíkala před dějinami, ale naopak šla ke kořenům lidských problémů a do samotného srdce reality. Téma noci, tak drahé svatému Janu od Kříže, jehož jubileum právě slavíme, nám pomáhá správně chápat proměny a zvládat napětí, kvůli nimž se naše doba zdá být tak temná. Svatý Jan se ve své touze po světle paradoxně naučil vážit si temnoty, oné šťastné noci, jako času, kdy se duše osvobozuje od všeho, o čem si myslela, že to bezpečně ví a ovládá. I dnes máme největší strach z neznáma. Právě z něj pramení zatemnění rozumu a výbuchy emocí, při kterých člověk snadno ztratí pevnou půdu pod nohama a podlehne dezorientaci. Proto i ve veřejném životě tolik potřebujeme muže a ženy, kteří dokážou v temnotě zahlédnout světlo a v každém konci vidí možný začátek. Potřebujeme lidi, kteří vnímají záblesky pravdy. To světlo nás sice zpočátku oslňuje, ale pokud mu důvěřujeme a sklidníme se, jemně si nás přitáhne. Naše roztříštěná doba v hloubi duše volá po míru, pokračoval Lev 14. A jako příklad cesty k vnitřnímu pokoji připomněl svatou Terezii a její duchovní cestu do hradu v lidském nitru. Jak člověk postupuje z komnaty do komnaty až do nejvnitřnějšího středu, tedy do vlastního srdce, které je svatyní pravdy, jeho vnitřní prostor se rozšiřuje. Mysl se otvírá, protiklady se srovnávají, napětí mizí, nacházíme místo pro druhé a celý vesmír se stává naším domovem. Návrat do vlastního nitra není sobeckým útěkem od světa, ale radikálním otevřením se vůči tomu, který nás zcela přesahuje a je stále nový. A právě tento duchovní rozměr lidské bytosti je hlavním důvodem, proč musíme důsledně chránit náboženskou svobodu a svobodu svědomí. Řekl papež v promluvě k představitelům veřejného života shromážděným v Královském paláci. Sobotní odpolední program pokračoval na apoštolské nunciatuře v Madridu, kde se svatý otec setkal se skupinou asi 40 postižených a nemocných lidí, o které pečují různé charitativní organizace madridské arcidiecéze. Papež k ním krátce promluvil a osobně se s každým pozdravil. Poté zamířil do centra Sedia, které se věnuje pomoci lidem v nouzi. Toto zařízení v madridské čtvrti Lucero provozuje diecézní charita. Funguje nepřetržitě 365 dní v roce a poskytuje první kontakt a pomoc pro lidi bez domova. Večer prvního dne papežovy španělské cesty patřil mládeži. Krátce po 8 hodině večerní se Lev 14. vydal v papamobilu na Plaza de Lima, kde jej očekávalo 600 tisíc mladých lidí. Několik jich vystoupilo s ním na pódium, aby papežovi položili své otázky. Ptali se na jeho osobní vzory a inspirace, na kritéria rozlišování Božího hlasu ve svém životě, na to, jak žít angažovaně a křesťansky v rychle se měnící společnosti s jejími nejistotami a výzvami, a také na to, co církev od mladých očekává.
1: Bien. Primero podemos hablar un poco de cómo escuchar esta voz de Dios.
0: Dobrá, nejprve si můžeme trochu promluvit o tom, jak Boží hlas poslouchat a jak rozlišit, zda skutečně mluví Bůh, nebo zda jde o něco jiného, o jiné lákadlo či jinou těžkost. K rozpoznání Božího hlasu nám může pomoci především ticho. Domnívám se, že je velmi důležité, aby se každý z nás snažil rozvíjet schopnost být v tichu. Často chodíme se sluchátky, s hudbou, s rozptýlením, ale neumíme být v tichu. Když hledáme ticho, rozhodujeme se, co nebudeme poslouchat a jakými zvuky se nenecháme rozptýlit. Když se osvobodíme od hluku tisíce hlasů, uvědomíme si, že některé z nich klamou naše touhy. Jiné nás kupují, aniž by nás nasytili, a jiné mluví pouze ve vlastní prospěch. Teprve v tichu chápeme, že ideologie pomíjejí, zatímco pravda zůstává. A zde bych chtěl podtrhnout důležitost hledání pravdy, protože mnoho hlasů a mnoho věcí na sociálních sítích nás klame a předkládá nám lži. Hledejte vždycky pravdu. Bůh je pravda. A pokud vás něco vede od Boha pryč, není to pravda. Nezapomínejte na to. Za druhé, buďte si jisti, že Bůh dobře zná váš hlas. On vás slyší a odpoví vám. Nebojte se vyjádřit to, co cítíte ve svém srdci. Náš vnitřní rozhovor se stává modlitbou, chválou a prosbou, když se svěřujeme tomu jedinému, který nás může vyslechnout. Modlitba je vyjádřením svobodného hlasu, protože nemluví proto, aby skládala účty, aby ukázala, že jsme připraveni, nebo aby v nás vyvolala pocit důležitosti. Když se sami stáváme modlitbou, Pán nám odpovídá svým slovem, které se pro nás stalo tělem a potvrzuje, že nás miluje celým svým bytím. Řekl mimo jiné papež při setkání s mladými lidmi. Nedělní bohoslužba ze slavnosti těla a krve Páně definitivně ukázala, že papež si Španělsko získal. Papežské liturgie na Plaza de Cibeles se zúčastnilo 1 200 000 lidí. Po jejím skončení Lev 14. vedl eucharistické procesí ulicemi Madridu a stejně jako před rokem v Římě, také tentokrát nesl sám monstranci na připomínku neustálé a věrné přítomnosti Krista v lidské každodennosti. Vybízím k zamyšlení, zda by se věčnost, která vstoupila do času a prostoru skrze vtělení Ježíše Krista, nemohla znovu potkat s každodenním životem. Řekl potom papež Lev před 15-tisícovým shromážděním lidí působících v oblasti kultury, umění, ekonomiky a sportu, kteří se shromáždili v madridské aréně Movistar. Stojí za to upřímně si položit otázku, zda by svět, a zejména Evropa, utvářel svou identitu bez duchovních stop, které prostupují jeho historií. Nejde o provokaci, ale o výzvu k zamyšlení, zda by se věčnost, která vstoupila do času a prostoru skrze vtělení Ježíše Krista, nemohla znovu potkat s každodenním životem. Opravdu se lze domnívat, že by Evropa, kterou máme tolik rádi, byla sama sebou beze stop víry. Proč bychom se měli obávat pronikání věčnosti do každodennosti? Stále platí volání mých předchůdců. Nebojte se, otevřete do kořán brány Kristu. Ježíš Kristus nám nic nebere, ale dává nám všechno. Rekordně dlouhým potleskem ve stoje a provoláváním vivat přijali členové španělského parlamentu slova Lva 14., která vstoupí do dějin jako mimořádně jasné a zásadní vymezení rámce zákonodárné moci. Papež poukázal na Bohem danou a proto neredukovatelnou důstojnost každé lidské bytosti. Odpověď na otázku, kým je člověk, je totiž měřítkem úrovně společnosti i jejich zákonů. Před 500 lety, když se otevíraly nové světy a obrovské možnosti ve vztazích mezi národy, někteří mistři univerzity v Salamance pochopili, že rozum nelze použít k tomu, aby dodal legitimitu tomu, co síla či vlastní zájem prezentovali jako výhodné. Do historického uvažování tak vnesli otázku po neredukovatelné hodnotě každého lidského bytí a po morálních mezích moci. Je třeba uznat, že společnost i sama církev nebyly vždy na výši intuic, které nacházely odezvu v jejich vlastní křesťanské tradici. Tato otázka však otevřela intelektuální a morální obzory, které daleko přesahovaly její historický kontext. Intuice o totus orbis, tedy představy o lidském společenství širším než jakákoliv konkrétní moc, umožnila potvrdit existenci právních a morálních vazeb mezi národy. Ze Španělska vyšly reflexe salamanské školy a zejména Franciska de Vitoria spolu s dalšími dominikány a jezuity, která přispěla k formování právního a morálního vědomí schopného připomínat, že autorita sebou vždycky nese odpovědnost a že každý člověk musí být uznán jako subjekt práv a povinností. Tato touha rezonuje také dnes, aby důstojnost, spravedlnost a společné dobro byly měřítkem sociálních vztahů, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. V této linii mluvil papež o hlavních otázkách dneška, o mezích, které zachování lidskosti v rozhodování klade zákonodárci a které nemůže měnit ani případné hlasování většiny. Dotkl se ochrany křehkého života, významu rodiny, práva rodičů nasměrovat vzdělání svých dětí, zajištění důstojnosti lidí odcházejících ze své vlasti, která nespočívá jen v dobrém přijetí, ale také v právu neemigrovat. Promluvil o etické odpovědnosti za mír a povinnosti dialogu v respektu k identitě každého národa. Obhajoval právo na svobodu svědomí a prostor pro náboženské přesvědčení ve veřejném životě, včetně práva na zachování spovědního tajemství jako posvátného prostoru vnitřní svobody. Zákon nedosahuje své skutečné velikosti pouhou skutečností, že byl formálně schválen. Dosahuje ji tehdy, když kromě formální platnosti dokáže obstát před otázkou důstojnosti člověka a projít touto zkouškou bez hanby. Řekl papež španělským zákonodárcům a sklidil patrně nejdelší potlesk svého pontifikátu. Od mikrofonu zdraví Johana Brunková. Laudetur Jesus Christus.